seconds. Bíag sasagat, coran kitilar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Shra aglif ina mean foreign radio rira ag leart le dini éagsúla is sail na gaelge fwy nahe éagsúla an sail. Is fwyder tún an asteach an seo air an air, nu éisteach siir ar ein service éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.